0: Sobota, rikati, šarenči, svat, zjanom, rehorium, spoki, vami, dotnja.
1: MDR Sachsen, serbski rozvoz. Sport.
2: Prenje kopanske mustvo športovije jednotki Kruščice pojedže dženca do Dobruše a raje tam v okresnej vyšej líze od popodňu cioch přečivo celke športového tovarstva našece Dobruša. V samstvom času zmeja modrobili skulova domiacu lepšinu přečivo hosčom z Gros Naundorfa. Sudnik vinovatostnije dybkovej ry v kulovie budže hoskočan Matias Král. Vupetane kopanske rjuce nedželu, Radvorju a tež Nebelčica smeža so přivisnice stajnje na dvire veselič. Novo utvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadneje premiernije sezony. Vone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostorf. Potem raje popodňu cioch prinje kopanske mustvo športoveje jednotki Nebelčice přečivo hosčom z Minakava. Vobaj celkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radvorju raje tamniša rezerva nedželu jenej přečivo druhému mustvu z Horou a vo cioch prinje mustvo přečivo celkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotky Kruščice nastupi nedželu cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športového tovarstva Marijinej hviezdy v samstnom času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadrožnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedželu popodňu cioch Ralbičanci Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
0: A potom poladame vezotež na motocross. Viktor Belkot ze Soska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Berencmajer ze Spančic Kukova, Matias Kupka tež ze Biskic, abo Zlinek Král ze Javore, to sú 5 mieno serbských motocross jezdžer, joký startuje dženca v Bukecach na 6. Bukečanským motocrossu na Šťarnišču. Ubydžovanie převedže sa tež na Polupola Hrodec, Nims Hrodovic a prinie bihy za počnú so do podňa Česač Dona po jednačích. Vône vúbeďovanie bude po podňu cíl.

0: Napůsob miše.
1: Srbský rozhlas. Povězte. V studiu Blanka Funcina.
2: Dobranje. V Radvorskej starej cirkvi se srečce je so včera na vučarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominalo, kiž je so včera před 100 letami Mirkoje narodil. Za svoje dživo za Serbu, v osebe pak za službe za komija, bu jeho mjeno na čestnu taflu přiuzate kotra švisa stare cirkvice. Na njej je netko 11 mjeno uznamnych ľudži za švrch let stotku doka mjena zadepane, kiž su so v Radvorskej vosadže narodžili, abo skutkuvali. Komija je svjatočnosť v obrubiu svedženskú nárieč, mieše Januk, kiž by za čas Achima Brankačka 15 letov předseda kora. Doarstvo přečeljo Smolerec knierne je so včera nesvačidle se serbskými staviznami se zabierao. Na letnem vuleče doarstva predstavištaj Trudla Malinko a Andri Wirt 23 přitomnym miestrujim porebnišťo, cirky, znedeši faru a rod. Přitom v obladachu si serbskorečne pomniky a zonichovo serbskich vosobinach, kotrež son jedeveu se narodžichu abo tam skutkuachu. Miestutimi bie fara Juri Men, kiš bie ve 18. letstotku s rečarskim kirlušom jednu z prinichvumjuskich literárnych tvorbu serbske reči napisao. Šula Kamila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopyt ve Česky. Doromade 50 stipendiju je so rozdžilivo za vopyt ve Česky jenož jenički. Šulaka Serbskeho gymnázia je od sreč septembra hač do sreč oktobra v Praze a přebyla tam pola hostne svojeve. Zato je so naliču při požadanskich rozmuach přečivo druhým šulariam přesadživa. Od čtvrtka přebyla Nibelčicach francouzska delegácia agrárno-ekologického towarstva z gmeny blízko Cannes. Oni sú hosťo nibelčanské založby za nučko kmanosť. V zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii biorataru a struktúrach sa struje zeživenie opytachu čera biobúru Marka Smovu, Ronia Rebeša a Ignáca Veselu. Dženca popodňu zetkávaja so niedže, z niedže 60 podpíračelemi z družstva Permagold za vedženie po miločanskej skale, za přednošky a dživarničky. V Rozborku je svobodný stát Sakska ďalší džel policajské vysoké šule dotvaril. Kaž finančné ministerstvo z džely sú čera 3 nové přebyvanišča přepodali. Dohromady maja tam netko miestno za 500 studovacích. Dotal by džel z nich decentrálne ve mieste zamestnené. Jako přichodne dostane Vysoká šula Sakské policie ešte moderné tréningové centrum. Dohromady investuje svobodný stát v Rozborku aktuálne niečo 500 milionů euro. Ve Veľké Dubravje má nová miestnosť za vierovania nastať. Svobodné vierovania chcieťa přichodže tamnejšie vodarní poskyčiť. Gmeny Radvo, Veľká Dubrava a Malešece sú na zažvém posedženiu obsamkli ideu stavníctva podpierač. Kaž praj viesnanosť a Hardy Klaus vúživa so ležonosť dotaljenosť za kuždoletné remeselníske viki. Z nowej wierowanskiej miestnosti maja też sanitarne trakty nastać. Wodarnia bude 1920 natwarena, a je 24 metrów wysoka. A to bychu nasze powieście, kotrež namakacze też na naszych stronach internetcze, a na naszej, abo we naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżensa przewahuja mroczele na niebiu. Wone môže so přeco zaso podešťovať, abo švíle sú možné samotýž jednotlivé nevedra. Maximálna temperatúra takhle okolo 21 stopňov. Júdce potom aj trochu jace svunca a tiež temperatúra takhle okolo 21 stopňov.
3: A 4 drežďany nás mia kamienicami, s drežďanami novým místom a drežďanami zapadom. Tam je so nezbožostavo, tam je droha zaračená.
1: Serbski rozvoz.
3: Po takim autodroha, 5 minut po napu, 7.

0: Pa sem inčino pa na po sedmih je. Da rad borijo tam maja v sreč se staro cirke, v kotrež visa še dotal kamentna tafla, a to se smjenami ciceči v uznamnih serbo osobine, kotrež su so v zašvih let stotkah v radvoske vosače narodžili, kiba v neskutkovali. Michal Čisla napšikvat, abo Andri Dučman, Jakupa Čišinski, Juri Vina, abo Jozef Nuak. Jako jedine cicete mjeno je so jim čera netko tež te mjeno nebo Achima Brankačka přidružilo, kiž bo runje čera svoje stote narodnine svičil. Komija je na svjatnočnost prosil, a to išto přečelo svojbnih a vesnenju je přišlo. Jan Nuk napšikvat by vele lid v korje prava ruka Brankačka.
1: Ja myslu, bez Achima Brankačka Kormea nebe 600 let mou na svojske savizne zladovač. On je 47 let tom kori dal joho kouk a je nespocniv, tež v komplikovanych časach, tež je nimali korjazne, ne on vodku dožita čisne, ale je celé prošče vabil a na koncu tom kor zaso znimali bezvedomia doživio nas budžio. To je jo najveća zaslužba, a vizor tež jo autorita, jo karisma. On je mou ľudí himač, zajímovač, zahorič, za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohové spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živenský skutk.
0: Top raj Jan Nuk. Komeja, to je to přečelo svojbnych a viesna, ňo je spomínalo včera na Achima Brankačka.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vulki dživ to běše, když rikaše zoso noa serbska app vůvije. Kostarjans vona rika. Vůvita za to, zo můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívaja so sva hišče a sú snano hižo noe plánované? Što naša modžina myslí, kotra serbska app dobi so v příchodže vůvič? Všitko to zoniče podželu večo pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Need savage.
1: Ponchelo vecho.

Vos mičinu dosedemeh, lada jo ešte raz na zetkanie evangelských servo, srbsko evangelské tovarstvo a mači je svojbe dženca ešte vážne pokývam všetkým. Šušce prostče so jenoš na ekumeniske nutonosti v občelič s dekanom Vitom Ščapanom a srbským superintendentom Kristofom Rumelom, to môže so tak tež činč. Netrebače na každý pad so na pučovaniu v občelič přijetšie tež radľubie, jenož na nutonosť a potom na viesadu a zromadnú svačinu. A štúšce ište, než to přinosovač, když so tam bifej kieči na tvári. Môže tež rádi než to ze svojské kuchnie sobu přinesť a přihotovač potekým. Nutonosť bude na večer pečech.

0: sind Schmähnchen und Busse der Milch. So, Schulerios, wo ich nuss, wie hat sie doch Schmorrad gehabt, so Knie, dicker, ja? Hosuče sami što v Bobkežbujeće. Hinak upada še pak čera na serbskim gymnaziju tu v mjestče. Tam za i ludove nakladnistvo domovina kooperacijski projekt Naša serbska knija, to ze šulerimi 9. letnika. Cíl projekta je kniha ze s tekstami šulerio. Čera rikaše ideje zbirač a prenju linku napisač a to šo se s pomocu modrých autorom, kajš Jana Bogušova, Lydia Mačijo je so sobu do šulské vauky sednova a poskava.
1: Co máš ty do titula, Máča? Máš to
2: zvíjí? Já jsem titul. Já jsem se musela. Ale to já jdu, Máča, to cool.
3: Šulaky 9. letníka přečítají a pokazají si mé sobu prvné ideje za písanie svojského texta. Inspiráciu za napísané literárne tvorby podává jim Jan Boguš. Vundre nie žaden vůčo, ale sám autor textu a vy, kak češ koje započat k namagač.
4: Ja som pozitívne prekvapený a vidujem kreatívny potenciál, kak oni ideje namakajú za svojský text, kak môžu oni postupovať, započat a konc namakač, také aj trude jednore vice, ktoré špak za siamusnú kúžu autora autorku nie sú všetko tak ľuhké a kak môžu oni aj najlepšie postupovať.
3: Šako má knia s textami a ilustráciami šulerio hižo konc leta hotová byč. V stílu a v upytanom žanru sú celé svobodní. Šulace Zara a Miley máte hižo celé konkrétne predstavy.
5: Naša téma je čas a ja som mala tú ideu do šelakých časov liečiť kvázi, keď sa stajú mašinu, što bych mu pončinili, když bych mu mali do zajšvoša alebo do příchoda liečiť.
6: Ja písam je nudsku na monolog. Ka vážna je na pôl hodina, jo, alzo, što môže jen tam šhočiť, što môže sa so stáť, čo je na pôl hodina.
3: V prvnej šulskej hodine projekta Naša serbská knia je so veľa stavo. Prvne linky, mysle a ideje. Vosobinský svod šulariu, što oni sami rade čítaja, však tiež vestu rolu raje nic naposled k příričných kmanoščach.
5: Ja čítam rade fantasy knihy, kýž maja pa tiež veľa realite nunska, ale tiež ja rade ľuboštinské knihy. Najhoštíše ja čítam nemské knihy, ale tiež serbské knihy.
6: Ľuboštinské romány, abo tiež rade krimie. To ma zajmuje, kad Luigi Müssler a heute Napiotosch Bondisch.
7: Ja, gerade Titam Fantasio a Autobiografie. Erst im Nicke Titort Tom Felton, da tun Raya Wat Draco Malfoy, Wat Harry Potter.
6: So, ja, Jeju Nicka Quokotzi, Billiki Hortinus Busum, a Dörte.
3: V damnej dživaničce studentka Milenka Šočic techniku Mindmapa rozvoží.
8: Taký projekt, tiež modých autorov ja raz píšu, dokáž tak môže, a ono si vystupu, sú to, štož ono písajú, sú to tie tamo ľudí čítajú, sú to bloz za sebe nečina. A to môže ja rado príšoda motivovať, štož si nieké sa najnešť viac, jo, to písané za sebe nanka je to tá zno. Njara vůjky krok do všichni na serbských autorů.
3: A tuto však je treba, a jeli kaj šulaky a šulario tvrdža dále rade čítaja, so však tež serbská knia z Polce zubič nebude, džakovano dajkým projektom.
0: Lydia Mačijová je z serbské gymnázie Budušinu opytává tamní šulaky a šulario 9. letníka so runie ve projekče Moja serbská knia. Vůzpytája kniha má konc leta hižo vůjnč. Veľa úspecha, veľa knavosom.

si tak, zo či heja neboli usady, to na tym zaleží, so poprodže přemalo pijeme. No a niko to škúli praj, ach, přeco jenož tu čistu vodu, to nie je zcema treba. Voda hodí so cíle normálne tyž posvodžič, hač nakraje, če tam kolieska citróny núc, abo natyka, če tam šelake, haj koreniny k tomu, samo kurka hodí so nakrač, abo tyž čvak melone, no a ja tak, tyž voda dere svoči. To perfektného liča.

0: Skola, co by zbožone v hajku tam, no aj to neko trošku lihajk, ma vieste staví zničky, kovač, sano, sotýš na vaše dopomniče. 5 minčinu do napo 8 minče.
1: Polícia z G.
2: Budeske strutni studnie 27-letny šofer Opela štvort k popodňu 12-letno Hulčica przewidział, kiež cyše przekot za pišku przeprečič. Auto zjedže do 12-letno, ki se lohko zrani, 27-letny pak je prostče daleju bez toho, zo by zastav a Hulci pomal. V občanne sledženske napravu vedžichu zastavniku potom k zavinuvari nezboža zastavnice z časachu muže jezdnu dovolnosť a zavies Čeho auto. Rentner doby sa netko nedovoleného odsalenia z miestna nezbožadla. Zamujič. K zražce mi s osobovým autom a kolesom je štvort k večer v Malešecach dojšlo, 16-letný jedeše se svojim bajkom z ležovnosti na Linjansku drohu a převidža přitom pošim zdaču Kedija 22-letného. Mode kolesová počerpia lohké zranenia. Na oče a kolesu nastavěcna škoda nědže 12 000 €. Policia je štvort k nímale 5 hodin do spěšnost šmíriva a to na S4-10 vysokosti Nibelčice, tam, kde směš maximálně 7-10 km/h. Od něžto viac a čisto auto by štorci přespěšně popuču a nespěšnější by furt svoje růzky značku ze sviacat 100 km/h. Šoféra očakuje netko 100 000 € pokute a dybk ve Flensburgu. Štvort k popodňu je so 5-7-letný muž z Kulova pola policie přizivil, kiež je zdžili, zo je nechto na jeho kočku cilju, pozdaču z povetruje cilbu. Dovezechu kočku k skutnemu lekari, kiež možeše kočku od bolosti, tiež skončne vumožič, škodovane zapoda vozivine přečivo neznatým, dla přenženja přečivo zakonivo škiče zvierjatu.

0: Napu Vosemiche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Paradvorski stari cirkvic sreče jeso čera na vučarja staviznarja a dirigenta Achima Brankačka spominao, kiš jeso čera pred stoljetami Mirkoje narodžil. Za svoje dživo za Srbu, osebe pak za zaslužbe za kormija, bu jeho meno na čestnu taflu pšiv za te kotraš visa stari cirkvice. Na nje je netko jena ciceče menu vúznamnych ľudí zajšvých let stotku dokamenia zadepane, kýž sú so radvorské vosadže narodžili abo tu skutkovali. Komia je sviatočnosť v obrubiu. Svedženskú nárieč mieš je nuk, kýž by je začas Achima Brankačka 15 letu obšetseda kora. Tvorstvo přečeljo Smolerec knihanje je so čera nesvačitle ze serbskimi staviznami se zabirao. Na letnem vuleče tvorstva predstajištaj Trudla Malinko a Handri Wirt, 20 přitomnym mestrujim porebniščo cirke z Nedeši Faru a Rot. Přitom v obladachu se serbskorečne pomniki a zonichu vo serbskich vosobinach, kotre so niede veuse narodžichu abo tam skutkovachu. Mjestu temi bije fara Juri Mien, kiš bije ve 18. letstotku se s rečerskim kirlušom jednu z prinnih vumjuskih literarnych tvorbo serbske reči napisao. Šulaka Mila Klimanec Budešina je dostala stipendii Sakskog ministerstva za kultus za šulski vopet česky. Doromade 5.30 stipendiju je se rozdželivo za vopet ve česky jenož jenički. Šulaka Sapskog gimnazija je od sreč septembra do sreč oktobra praze a přebyla tam pola hostne svojbe. Za to je so v naliču při požadanskih rozmovach přečivo drujim šulariam přesadživa. Od štvortka přebyla Nibelčicach francouzska delegacija agrarno-ekologického tvorstva z gmene blízko Kan. Oni sú hosťo nibelčanské založby za nučko kmanosť. Zvisku z fachovej vúmenu vo produkcii bioratariu a struktúrach za struje zaživenie vopytachu čera bioboru Marka Smovu, Ronia Rebiša a Ignáca Veselu. Čenca popodňu zetkávaja sa z niedže 60 podpiračelemi z družstva Permagold za vedženie po miločanskej skále, přednošk a dživaničky. Večo bude zjavný koncert, jak švarca banda, na ležunosti založby Nibelčicach. V Rosborgu je svobodný stát Sakska další džil policajské vysoké šule dotvaril. Kajž finančné ministerstvo z džilí sučera cínové přebyvaniča přepodali. Dohromady maja tam netko místno za 500 studovacích. Jako přichodné dostane vysoká šula sakské policie ještě moderné tréninkové centrum. Dohromady investuje svobodný stát v Rosborgu aktuálně něče 500 milionů euro. Ve Vulkej Dubravje má nová miestnosť za vierovania nastač. Svobodné vierovania chcedža přichodže tamnejší vodarni poskyčiť. Kmene Radvo Vulka Dubrava Malešece sú na zajšvom posedženiu v obsamkli ideju stavnictva podpirač. Kaž praj viesanosť a Hardy Glauš vúživa so ležunosť dotaljenoš za kúždoletné remyslníske viki. Z nový vierovanskej miestnosťu maja tež sanitárne trakte nastač. Vodarnia bu 1920 natvarena a je 24 metru vysoka. A to bych u naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj džen sa drým ročele převahuja a môže sa tež přeco zase podišťovač popodňu, môže sa potom snač tež raz svunčko pokazač, maximálne 21 stopňu džen sa júce trochu přečelnišo, ale rúne tak kvôdno, tež tak chceš.
0: Na drohach ve serbski vužice so ničo nestava kečbu prošu ve Drežďanach na A4 tam je so nezbožo stavo, tam zdjela je autodroha na smer Kamenica a Lipsk zaračena.
1: Serbski rozvoz.
0: 4 menšine po napo, 8 je.

0: Zo, pomelone a fišekove caute. No, to je kamenská bošť. Môžete so na to hište dopomniť za čas NDR. No, hej. 7 minčinov po napo 8 je a čera. Je so kamenská bošť letuša skončne zaso zahajíva na vôňom toho štú s dujerským orkestrom ze Skamenca a českého konina tiež všetko vulka a dobrá nalada a s tým je vulký vuling ve Lessingovom mieste. Felix Cisch je v Kamencu tiež pobyl a so z mody šulaku rozmovial, za kotrúž je bošť, vo viele viace hačenoš autoskúter, hubarské kovo a cokorová vata.
1: Tak klinčeše to včera večer Kamencu a z tajke atmosféru väčšina z nás zaviesče tiež bošť zviazuje. Za svedženiom, kýž je šako tiež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak si tu išto viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rádo podľa a to nudom ve viacorých funkciách, kýž o 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovalka na programie.
2: Also muss man nicht jen do dvaj mesece predator, přijatujeme, trénujeme jara akutne za to. Da in Dübelponte ne huschat den wirklich činč, so jen tu ne rutinu nu zostane za metode, tak prajene na češtio. Also tak viele ľudži, kýž po nato beladaja.
1: Ústup čevozvučovalkov je v útoru večer po takým jeden zvěršku. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tiež šulorka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čao maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve vistej mire celé leto na to přijotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprve prajene přes celé leto vojuja šulero, kujže radoni vodun vo vince, alebo vodun takmenované klasenfane, tu najlepšie z radone nose. A te vince, to je najlepšie šulero po ňom. To celé šeloko, jo. Ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vôľka česť. Za to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene to najlepšia, oda to najlepší radoni, bo ja som subote najlepšia, a je to jedna vôľka česť, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerio bievi drastče, vúčenie punželu do bošče a so štvrtk večer symbolistce zaso do miesta na uročí. Po legendže leží v ukadišťo tutej tradície 15. letstotku, jako huziča miesto Kamenc v Orožachu, obydlario nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dječi bývi drastče z miesta, vojakam napřečo, na čo ješ so huziča smilichu.
2: Tu všetča z mojou radonu, když sú pan šil bylo zotvané a to co vince a šo, to opravdu ráne si to obladač. To znamená, že to opravdu veľký highlight, jo.
1: Svečenský čáhaj a vústup čevozvučovákov za Danu Kacerec budú príhodné dny tiež trošku napínať sem. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tiež jara veselí po sebe na vúľky voňostroj sriedu večer.
0: Čarovšieho sviča ve Kamincu, po takým zaso znatú bošť, až to štvrtka ste Jane Šelekoriše dybky tam na programe Kultúra, šport, čelaké aktivity. Tam je na kojže pad za kojždoho nešto podľa, ja so nadžijam za vás tiež Felix Cíš, bieše popuču, je zezbíral tak pravú atmosféru. No a ja načo, da so vy takhle dopomníče, chcete nám to napísať, što radľuby môžete přes náš čet, što da je so vám na kaminskej bošti, takle kulivo, džesač podna po 8. Dobre ranie prijemo iz budovského studia. Blanka Funcina a Diana Fručec-Kremichová.

To je štúastvo a zetkanie v domiznie. Kde so pýta za power serbom v nuknici. Ja ište prajú, že môžete so přizivíť. Pečo mili na kúžde pat byč přes serbské močinské tovarstvo Pauk a Instagram. A potom je afterparty při Kopšinjanským rodišču. Jutce, nedelu přeprošuje domizniske a kulturné tovarstvo v Nebečicach na Džečace Čaporoviki. Kramoštič môžete tam ve starých viecach od pošipovňa 2. až do 6. na Svečinskej vúce. Sýda tam tiež kofé a tykanc. Jutce nedelu sú tiež svojbne kemše v evangelské luterské cirkvi v Rakecach. Požanovanie šulských nováčkov tam zmeja s tým spočatk tiež konfirmácijské vúčbe a potom po kemšach je zromadne vosadne piknik, čo sa tiež so kemše započnú. Bošice svieča, 150 let dobrovoľná vohňová vobora. Dženca sobotu od popřipúdňa 2. maj pokazuje tam Hašinské a druhé jezdí dva týž program se s dječimi a viezo týž za trochu staršiu možinu dešče tam vo kúčbu. Vieska je dreje mała, zejce, ale vúlce chce čas romadne svičiť 657. jubilej prvního naspomnenia dženca od popodnia cioch a šestich tam smiče so na přednož kvieselič k viesnym staviznam. A potom poladame do Pančic z Kukova, tam podvú kloštorskej vody je nastava ve minených letách a mesacach komunikacijska arena. Tam ste preprošeni na svojbne svedžen, tež se spisanym programom tož to hostčimi vo čilne dere meče je tam tež postarane po takým krasne popodňovo 2. maj hač do 6.

Kem svoje hučne plane v obročič dale listovač. Jesme v hodinje mjes 8.9. Tomas Walter spiva, to je Michaela Melzorova v tuti hodinje. A srpski modinský oktet je tež podla. 7 minčinov.

Host Čiče, přichodného svitovho setkania Młodziny budže klietu južnokorejska stolica Seoul. Berlínske arcibiskopstvo, kajždež Zolarska, Erfurtska, Adriežďansko-Mišňanska diecéza poskyčuja zhromadne ze spučovanským bírovom biblische Reisen, a to ze Stuttgarta zajmovanym młodostnym a młodym dorosčenym tajku jezbu. Mili pak mies 18 do peča cice či let byč. A setkanie budže od 28. julia do 9. augusta. Dvaja potesaca nekak tuta jezba pvači, nečivajce toho. Jeli chceče so tam vobdžilič, možeče so nezjavjace přizevič, nezavjazovace přizevič. A to hađo punđele 11. augusta runje pod tutem bírovom vozedvonistva biblische Reisen. Poladajče tež rade hišče raz pola kolego katolského posova tam namakače tež pravi link za to, so možeče so direktne tam přisevič. Potajkim za kletuše svetove zetkanje močine.

0: Srednjeazakska serbski rozvoz. Šport.
1: Prenje kopanske mustvo športovije jednotki Kruščice pojedže dženca do Dobruše a raje tam v okresnej vyšej líze od popodňu cioch přečivo cilke športového tovarstva Našice Dobruša. V samstvom času zmeja modrobili skulova domiacu lepšinu přečivo hosčom z Gros Naundorfa. Sudnik vinovatostnije dybkovej ry v Kulovie budže hoskočan Matias Kral. Vupetane koparske ry juce nedželu, Radvorju a tež Nebelčica smeža so přivisnice stajnje na dvire veselič. Novo vutvorjene rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice startuje do zromadnije premiernije sezony. Vone nastupi napojenej doma Nebelčicach přečivo rajnemu zjednočenstvu Beva Kunostorf. Potem raje popodňu cioch prinje koparske mustvo športoveje jednotky Nebelčice přečivo hosčom z Minakova. Vobaj cilkaj staj tydženja z nerozsudnym 2-2 do sezony startovavoj. Radvorju raje tamniša rezerva nedželu jenej přečivo druhému mustvu z Horu a vo cioch prinje mustvo přečivo cilkej zelenobivých Sepice. Druhé kopanske mustvo športoveje jednotky Kruščice nastupi nedželu cioch ve Vúžnici a prinje kopanske mustvo športového tovarstva Marijinej hviezdy v samstnom času doma přečivo FC Vúžice. To je rajne zjednočenstvo, kotrež raje v nadružnej Rabovce. Domiacu lepšinu zmeja nedželu popodňu cioch Ralbičance Sokolio, dodelan přijedu kopario z Bukec.
2: A dobra, hok, mam hišče za fenu motorsporta. Viktor Belkot ze Svorska, Franz Bilk ze Šunova, Julian Behrens Meyer ze Spančic Skukova, Matias Kupka ze Spieskic, abo Zdenek Kral ze Javore, dosvijeno špečmenu serbskih motocross jezdžer, jogiš startuja dženca ve Bukecach na šistem bukečanski motocrossu na Ščernišču v Ubiču Vanje převedže so na polu pola Rodec, Nims Rodevic, Prinje, Behi započnu so do podnja na po jednačih, vone vubiđovanje započnje so po podnju cioch, a runje so deščuje, tako buđe tam polne bota, menčinu pobedl knačeveč.

0: Luba Hanna, dobre ranje. Nitko se jižo cečim letniku. Wow. A tež učbna šula, kopenca, rejovanje, šoso zaso započne.
1: Hej, hej, teden je polno. A ja sem minu, kaj šak nešto. Dobre ranje.
0: Praju, no, ty tola tež kopencu raješ. Je to tak, co přinžeš automatisce s novým letnikom tež do nové klasy pola kopence?
1: Pola mě to tak je. Já jsem byla v F2 a raju netko v F1.
0: Aha, to je zajímavé. Nic je než trénink, ale tež rysu potom příchodných týdženiach započnu. Kopario modžinu D měchu hižo prýni tunio. O tom vám potom nudom rozpravujemoj. Najprede suchajče, što je so na kopaniščach sveta hižo šo zajímavého stavo.
2: Dunago, bojeraj!
1: Psyk je pokal na makou.
0: Lice 1966 tobie, po takim przed 60 letami, gdyż je paduch pokal Światowych Mistrzostw z Muzea Londonie pokradnął. Przeklepany psyk z mianą Pickles je przy ukończeniu złoty pokal namakał, dokąd się jun paduch cyle jednorie do kielka cisnął.
1: Ra, una czerwonych kartą.
0: To je so 2001 argentinske stavo, před 15 letami. Tam je sudnik, šo dohromady 36 červených kartov jeničky revudžilju. Na koncu je samo tým vonka na vavce a trenerjam červenú kartu pokazal.
1: Koperio a kilometre.
0: Vytola vysše, zo kopario rie na stejnosti tam a sem biehaja a ženia na blaku nestia. Pola profijových kopario bieha raja cvi rie nekak 10 do 11 kilometru. To je nekak tak daleko, kajš od Budyšina do Malešec.
1: My všako rajmo na menšim polu. A my so 90 je naš posta menšinu.
0: To je po takim domjacu nadalk za vas. Toraz vusledžič a vumirič.

0: Rocco.
1: Za bulom honić, pitiš motu, jako vubeđuahu so džičin, serbskim superkape, modine de košicach. Štije nakon su pokal su budomezau. A če odlajen je docela tak lahko, sudnik bič. Petina, to te nam metko pojedaš.
0: Tunda! Tunda doma je!
2: Šuđe na a při športnišću so pjatk přetedženjom mjaveše. Prini raz zetkahu so kopario a kopaki modžinu di. Zobychu vo pokal vojovali kišno se napismo Serbski Supercup. A vo titul vojuja?
3: Beč mústva také Nibelčic, Pančic, Kruščic, Radvo, hajaj Ralbic.
2: Poveda Konstantin, kiš raje za športovu jednotku Nibelčice. Noa sezona nerika pak automatisce noa starobna skupina, rozkvadže Jakub.
4: To je dávaj po nás Nibelčic, Kruščic, Ralbic, Radvo, Šuđom, Pančic, to sú nieké vile, tiež vostali, ale tiež jara vile od emočiny hore prišli, ale... Napríklad po nás nebečanú som ja tiež a Konstantína, tak napríklad mu nieké jedné letošenci rajmo a pon, že mu hore do cej modinu. Ja som nieké 12 let.
2: Dženstnejší turnier je za mústva prvný event sezóny a potom, že bôze na prvnie dybkové rý nové sezóny.
3: Ta prvná pojca sú celé normálne dybkové rý a pon jen lada halt štúve tabeli také prvnia druhé. Dežím, že pon do jenej nôj Staffli prinne Sport oder da kennen heute Job und Schitter der die Meisterrunde aber in dem leider kein Kino Spielplan da wurde.
2: Nedlischi Putsch minene Saison bis Nibelschitz do Ottendorfer. Do hosch so Jakob a Konstantin sa psichod no Rus Schoplitei bore zu Sulzum Chorni Drastsche. Ludwig et Wanatsche Litzdare an Nehoni Jensa must wir Sabulom alle leider sa Boriatkom na Reinischu.
5: Ja sam posljednje leto moje vuku vanočino, a sam neke prvne leto oficijalni sudnik, a ja sam ti išao neko tre rr, a turnire fizdat smo.
2: Kada ste ti k tomu prišao? Kada je se sudnikom stane?
5: Naš toastvo Kruščice je trebao, abo treba šeće išće nuzne sudniki, a moj na njo me naričao, jedan kolega od svoje džuva je tun kurs znao, a to sem ja se s mojimi pšečlami roma, že te vukup vanočino za vuk naše tovarstvo. Ja se sudnik imel, a to mi te veselo čini.
2: A te pa prišljam se tež še aktivna raja?
5: Haj, ja rajem tež še Kruščicah kopanj.
2: Što je lepe?
5: Kopanj sam jim okej kus jac veselo čini rač, tukaj ja to tež že veli dlišo čini mat sudnika, ale ja budu spotač tak to, kajž možno sudnik vostač, kajž to... Мы свободный час творили.
2: А я то по друге чешко справнет и шросудит, что это сам как активный район, если ты вызвал, про жюри, а то не кинь оферны, а так а инак. Азо дуби се там те с такими ситуациями, но яко модостны, яко дичо модостны розыстает.
5: Хай, то я друге яра чешко, дукеш, ян шо не виджи, а друге, ян ще там ян комментар слуши, то я нам ще звучу, a pon, že šišo na akciju so koncentrovač dobi. A jen MD jen už dvaj voči má, a nic česač, to nie je všetc tak ľuchko.
2: Tež tu na Rejnišču je slyšeč, zo emócie soboraja, a zo so spône páru o pokal vojuje. Nakromie přiladuje holce, ako trašma triko SJ Kruščice zdrasčene. Jakoby cí leta stará je Luize hižo započala do bula kopač. A nie jest tym wiatce przestała.
6: Luize, ty se jena? Z tych holców, kiedyś tu sobą kopa, se ty ta jeniczka we Kruščicach?
7: Haj, ja bu prawa, also nieke we demodzine haj, ale we niszich susz isze i nasz holco.
6: Kasi ty, kto musisz wa, so z kopaku stać?
7: Myślę, że moja nana, tu kiedyś ten trener we Ralbicach, a tam sobą nipon me drude mo subrač vostali, a přes to sme pon te co dalo krač, dokud šo som mi to jara ľubilo.
6: Što so je vakše také tvoje hobby?
7: Also, ja te vile molvem, harivem.
6: So te také typiske holčace, vecky. Gato, jodiš, že s tými holcami reješ, a že ni vistis da robot, da su te musva myšane?
7: Ja, nu im hač preda, abo poci modine. So pon puca holce, po to holcu džili. A pon ljubi so, jena, also pon ljubi so holce, jenu holčac musvo. podać.
6: Ja ju blisko szczyni, Jana?
7: Hej, biskupicach. Ja mam te, ja sam znam biskupicach, a ja mam takie, also takie zwei Spiele recht.
6: Ah, okay, to rika, ty też drudy za biskupicy znam recht. Ha. Jena rysolcze, holcze, musło.
7: Ha.
6: Ale trenujesz ty we Kruszicach?
7: Hej, ha, ty drudy we biskupicach. Ja mam zamysac, ale już mam rywy biskupicach, mam dwa i zamysac.
2: Najhuščišo ste i Luize stojšto hulcami na rejnišču, a to ju sva nemeli. Skere drude tých hulcu?
7: Este da vea tajku hulca hajt, nikotre te maja strach, ha nikotre nic. Also te maja, also te pon durištanu, ale te tamo drude také oje, také...
6: Kleine hulca.
7: Ha.
2: Na koncu je rozsudne, kak derje mústvo romadže džaži. Šo jedne hač hulc, holca, serbske abo nemske dječo, a tak přesadži so turnirje demodžine na koncu mústvo z Nebelčic. Jakub po finálnej re.
8: Dobreče, prvno serbsko superkapa modžine dej. Činče poši ropetka, a to je SJ Nebelčice.
2: Vše to byli gratulácia najprvoma, když Hulke tam te trenere zupravili oju, da si upad, že ti zaslužili, nebyči, co sviara dohrali. Je to češko bolim sa so še kusač?
7: Hoj, to byšu top hru, to by sú najvyšší nivo, to by vôkýš krás.
2: Štú by tu najčešší rival?
7: Zes poprovám tej Hulke monstavkom Rajbic, to byšu jara dobre.
2: Hač dobyčerio, abo tola dženca nic cíle prítku tabulce. Kopariu a kopaki zviazuje, zo maja veselo na trauniku.
3: Ja sa veselím, dokáž majem pončetce kunstidžena, jara rána rýd, tam než môžem sa ze svojimi džičimi, alzo ze svojej staroby myrič.
7: Kopanca je za me moje najľúbší tímšport, kýž dole ha i goľa čin šira, že sa smústom udo dobu, že to einfach spostčiní. Ha, mi sa ta jara ľubí, dokáž jen pon, alzo jen sa, jen ti nuo přečestvo namáka, ha, to ti fajn, když jen pon rumáč raje, ha, když jen pon začúče, když jen rumáč dobu, že abo tak, to je echt fajn.
5: Jen má tak veľa možnosť, že lepšie hodváč, ha, to je taký šport, když má tak veľa rozsúdži, bety rý, ha, to je všetc veselé činí, když jen pon, denes to Češes dokonjaka ich bei mich das im Golle jemol jene dobre Mistno Wuvojoac hat potom Lada Gavile jo in Sato Treno auch hast du in von Stokonjau.
9: Da muss ich nicht priorisuat. Gott, ein sehr cool. Aber wer ist hier los so nicht gehiege? Na Prenuro, le Duschies Saisonne.

0: Polícia z Žili.
1: K zrážce mi s vosobovým autom a kolesom je štvrtk večer Malešecach došlo. 16-letný jedeše se svojim kuhom ze zležunosti na Linjansku drohu a převidža přitom. Pošim zdaču, kedy 22-letného, mode kolesova počerpí lohke zranenia na oča kolesu nastavecna škoda niečo 12 000 €. Budeský strojotný studni je 72-letný šofér Opela štvrtk popodňu 12-letného Hulčeca převidžal, kýž chce překoca pěšku přepriečiť. Auto zjedže do 12-letného, kýž se lohko zraní, 72-letný pak je prostě dalýho bez toho zoby zastav a Hulci pomal. V občerné šledženské napravy vědžechu zastavníku potom k zavinovarie nezboža, zastavníci s časach může jezdnu důlnost a zavěstčichu auto, rentner doby se nětko nedovoljeného odsalenia z miest na nezboža dla zamuvič. Polícia je štvrt nímale 5 hodin do spiešnosť šmieriva a to na S4-10 vysokosti Nybylčice, tam, kde smieš maximálne 7-10 jeď. Od nešto viaca čistú auto bie štyrci přes spiešne popuču najspiešnejší bie Ford z vojerovskej značku ze sviace hač 100 km/h. Šoféra očakuje netko 100 € pokute a dybk ve Flensburgu. A štvrtk popodňu je so 75-letný muž z Kulova podľa polície přizivil, kýž je zdžilil, zo je nechto na jeho kočku cilil, pozdaču spoje troj cilbu, dovezechu kočku k skotnemu lekári, kýž môžeše kočku od bolosti umožiť, škodované zapoda vozivine prečivo neznatým, dla pšenženia prečivo zakoni vo škyče zvieriatu.

0: Handel knedžesač. V Radvorju tam maja vo sreč si staru cirkvičku, kotre svišaše dotal kamentna tafla ze smjenami cice či vúznamnych Serbu. Osobine napšikvat, kotre su sa veza švirchlic dotkách v Radvorske vosače narodili, kýba tiež v nie skutkovali. Napšikvat je to Michal Česla, napšikvat abo Andrej Dučman, Jakuba Čišinski, Juri Vína abo Jozef Novák. Jako jedine cicite mieno je so jim čera nitko tute mieno mienuce nebo Achima Brankačka přidružilo, kiž by runie čera svoje stoty narodniny svičilko. Mia je nas ja točnosť šprosil a to išto přečelo a svojbnych a viesnanu je tiež přišlo. Jan Nuk napšikvat by veľa liet v korie prava ruka Brankačka.
1: Ja myslu, bez Arima Brankačka Kormea nebe 600 let mou na svojske savizne zladovať. On je 47 let tom kori dal jeho kouk a je nespocnivý, tež v komplikovaných časach, tež je mnímali kori jazenov. Ne on vodku dožita čísnu, ale je celé prošče vábil a na koncu tom kori zase znímali bezvedomia do živina zbudil. To je jeho najväčšia zásluha a vysa tež jeho autorita a jeho charisma. On je mou ľudí himať, zajímovať, zahoriť za srbskú kultúru, za srbský spiel, za kohorý spiel. Ja myslím, že tým leží jeho najväčší živinský skutk.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vulki džiuto běše, když rikaše zoso noa serbska app vůvije. Kostarjans vona rika. Vůvita za to, zo můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívaja so sva hiště a sú snano hižo noe plánované? Što naša modžina myslí, kotra serbska app dobi so v příchodže vůvič? Všitko to zoniče pondželu večo pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Pondželu večo.

0: Vosomičinu po napoče sa Čechie nesúša to tiež k tradícii, když so zahajiv kamencu bošť. Na jezo je znajmenša jeden deščikový džen, kajš dženca, ale sa nádžijame, že so to trochu rozpuští do příchodných dňov. Aj čera byše vulke zahajenie tiež na kamenským tohošču, ze zdujarskej hudžbu kamenci dujario sú zahudžili. Kajš to tiež po tradície ze Česko českým vulkým dujarským orkestrom ze Skolina. No aj po takým vulký hok a tok Mervenca netkové Lessingové mieste. Felix Cisch je v Kamincu tiež pobyl a so z modej šulaku rozmovjav, za kotruž je bošť, bo viele viace hač jenož autoskúto, hovorské kovo a cokorua vata.
1: Tak klinčeše to včera večer kamiencu a stajke atmosféru väčšina z nás zaviesče tiež bošč zviazuje. Za svedženiom, kýž je šako tiež imateriálne kultúrne herbstvo UNESCO, pak cí tu išto viacačto. Dana Kacerec ze Smerdžacie je každé leto rade podľa a to nudom ve viacorých funkciách, kýž o 8 leto za sobou obdželi so jako aktívna čevozvučovarka na programie.
2: Also muss man nicht jen oder zwei Monate Predator, Psychiatrieme, Trainieme, Jahre akutne Sattor. Dann die Übung, ne Husch hat wirklich change, so jen du ne Routine, nur so so eine Sammeter, die da kriegen wir in der Tasche. Also da viele Leute, die ich bei Nate belade, ja.
1: Ustup, če vas vuču varko, je vutoru večer, potaj kim jeden zvěrško. 15-letná Smerdžičanka je s dobom tiež šulaka na Lessingovom gymnáziu a s tým vizo na tradicionálne maj čaho maj šulerio podľa. Přitom so ze sobu šuleriemi ve vistej mirie celé leto na to přihotuje, šako raja znamky vážnu rolu.
2: Najprv prajene přes celé leto vojuje šulerio, kojiže radoni o tún povince, alebo o tún takmenované klasenfáne, tún najlepšie z radone nose. A te vince, bude šeš najlepšie šulera po ňom. To celé šelako jo, ale za tých, kýž to môža vnešť, za tých je to jedna opravdu vôľka čest, co to môža všem pokazať, čo ja som tak prajene tá najlepšia, oda to najlepší radoní, bo ja som súbu tá najlepšia, a je to jedna jara vôľka čest, jo.
1: Viac hač 1700 šulakov a šulerio bieve drastče, vúčenie punželu do boršče a so štvortkvečo symbolistce zaso do miesta na uročí. Po legendze leží v ukadišťo tutej tradície 15. letstotku, jako huziča miesto kamienc v Orožachu. Obydlerio nevedžachu si rade a posvachu zadvielovaní šitke dzieči byli drastče z miesta, vojakam napřečo, na čo ješ so huziča smilichu.
2: Tu všetča z mojho radonu, když sú pan šil bylo zatvané a to co vince, že to opravdu ráne si to obladač. To znamená, že vůbec to opravdu vůbec highlight, jo.
1: Svečenský čáhaj a vústup čevo zvučováku za Danu Kacerec budú příhodné dny tiež trošku napínať sem. Na zromadný čas ze svojbu a přečelemi pak so tiež jara veselí po sebie na vulky voňostroj sriedu večer.
0: A na tom, co my tiež veselíme, to potom sriedu tiež vonka. Před versku potom hľadáme na smier kamenc a so nádžijame, so my jednou druhú škričku vidíme. Od čarovšieho potekím ve kamencu zna tu bošť zväčša ze stojšto programom Kultúra, šport, šelakore, aktivity Felix Cisch je so rozmoviav z Danu Kacarec ze Smerdžacie, kotraž je jako čivo zvučováka a šulaka do bošče sobu zapšijata. Vymenčení ešte potom je hižo cibidlky na džesač. Byl než zahrano sedem nich vúpada tak čma, kež to vonka je.

serbsku noc môžete dženca ve smohči cary doživiť program. Je to serbsko-ľudové ansambla, kýž predstaví serbsku kultúru ve svojej bohatosti a tiež mnohotnosti, čož folkloru, hudbu a klasický repertoár nastupa. Po takým dženca večer 20 hodinách v kúbanišču siatoho Bena ve smohčicach a předprogram započne sohižo bydl k navosom. 9 minút do 10.

0: Pitch Me to Know, do, das hatte ich hier.
1: Nabožné slovo.
0: Vajenca Juri Čornák z Snibilčic.
2: Vajenca svečime sveče Marije Kraljevne Janželu a sjatach a zdobom Kraljevne Mira. Stavizne tuto svečene započinacho sa s Marijanskim leče džiat na 654. 100 let do toho bieše sa dogma vo nevoblakovanem podječu vozjevivo. Hač v leta 1969 sa vundnja jenacitste meje svečeše. Přes kalendarisku reformu Bamša Pavla IV. Sa Marijanske sveče na 22. august přesene. V mnoho kirlušach a modlitvach učekame sa Sviatej Marii ako Kráľovny nebes. Taktež u krásnosti v Rožovcu, kde šrika v poslednej stucce, kotu si u nebesach skonoval. Na dženstvenšim svedženu češćuje sa Mač Boža s dobom tež ako Kráľovna Mira. V našim nemernom času mieli sa na to dopomnič, što je ona ve Fatime cium pastorským dječom vozivýva. Modliče sa a potom bude mir. Tež v Međugorje je Mač Boža vyrivem hižo na cečim dňu zjeveniovu namovjava. Mir, mir a jenoš mir. Šako sa vojna při ranicach nezapočina, ale hižo v našich útrobách. Kde sa svojbe abo vosadný zromadný Rožovc modla, kajže to Bohu, čak v mnohých vosadách tyžinste s vášňom, spadaja múrie hýde a nepřečelstva. Tak voha nás Mač Boža, to zromadná pačeraja vo mir, přetež zvyduch ženy nespí, nech je vohanie ščirujeme.
0: Dobrá Juri Čornák z Snibilčic v nadavku a zamovitosti, tam nižšie je vosady. Je cí menšiny do džesačich.